0: Oldy Sharky, dámy a páni.
1: Výborný pianista.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.